Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Dejla.

0: hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Posloucháš Color?
1: Posloucháš Color.
0: Perfektná muzika. Hudba všech barev.
1: Color Musicalio. Color Musicalio.

Radio Colour 90.7 FM. Ivory Tower.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ Taylor.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: I wanna talk past the joint.

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.
2: Color FM.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Color Music Radio.
4: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
8: Smooth jazz. Fusion. Soul. And funky music. Vláďou Drtinou v pořadu Sax Appeal na Rádiu Color.

příjemný poslech a ničím narušený sound na vlnách Radia Color. Je tady opět po týdnu Sax Appeal a to je pořád speciálně se saxofonovou muzikou s Vláďou Drtinou. Já vám přeju krásné odpoledne vám všem, i dnes je tady spoustu muziky z oblasti R&B, soulu, funky music, nebude chybět latina a fusion, to vše v pořadu Sax Appeal. Tak tedy dámy a pánové, ať se vám dobře poslouchá a jdeme na to. Back to the Basics, to je saxofonistka Jessie J na úvod Sax Appealu.

příjemné latinorytmy se saxofonistkou Jessie J a Back to the Bases alba My One and Only One. Teď už je tady klasika smooth jazzu a to je keyboardman a pianista Jeff Lorber. Grasshopper, pořadu Sex Appeal.

Oasis Laugh Together. Tribute to Mr. El Jarro a to byl Chris Walker na koloru v pořadu Sex Appeal. Dámy a pánové, krásné odpoledne vám všem, pokud posloucháte, tak je to fajn, protože v tuto chvíli je tady další skvělá dáma. Dáma Brazílie Elian Elias a Girl from Ipanema. Tak tedy příjemný poslech vám všem na koloru.

Smooches Family, tak to byl pianista a trombonista Brian Culbertson. Keep moving a Smooches zvaná Lada pro dnešní Sax Appeal. Teď pojedeme opět trošičku latiny a je tady Patty Austin, vynikající zpěvačka, která spolupracovala například s Quincy Jonesem a svoje solové alba má víc než skvostné. Takže Maškenáda, jedna klasika brazilská a s ní Mark Anthony na koloru.

Zpěvačka Shade Adu se podepsala pod hity 80. let, jako je například Smooth Operator, Your Love is King, anebo Kiss of Life, který jste slyšeli právě pořadu Sex Appeal v podání saxofonisty Andreje Varda. No a my pomalinko jedeme do finále, ještě si nabídneme jednu 80. píseň, o kterou se postará David Robert Peck, americký zpěvák, hudebník a kytarista, spoluzakladatel kapely Ambrosia v 70. a 80. letech velmi populární band. Tak v pořadu Sex Appeal, David Peck, My Baby.

My Baby David Peck a to je rozloučková píseň pro dnešní Sex Appeal. Ovšem nebude chybět ani Roy Ayers, kterého jsme si nabízeli v minulém pořadu a vzpomínali na velkého, skvělého soulmakera, který odešel do muzikantského nebe. Tak tedy ještě na závěr Mr. Roy Ayers, Pupu Lala a já se na vás opět budu těšit, Papa Lala, příští týden právě v tento čas. Mějte se krásně, lučí se Vlaď Drtina a mějte se sexy.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Depeche Mode a See You z jejich druhé desky A Broken Frame. Tak to je skladba, která nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá Jakub Nevín. Ať už posloucháte na Core Music Radio nebo na Radio Hey, tak si užijete hudbu 70. a 80. stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Dneska to bude takové temnější. Dáme si nějaký ten temnější Synthpop, Postpunk, Gothic, Synthpop a tak podobně, nebo Dark Wave, jak se říká. A tak dále. Podívám se samozřejmě i na jeden novější kousek a dáme si samou zajímavou muziku. Teď vás čeká kapela Japan a Quiet Life, taky Men Without Hats a Antarctica, když tady máme ty zmrzlíky a má se nám ochladit. Tak si dáme tematicky tuhle skladbu. No a na začátek jsou tu Classics Novo a jejich Guilty. V té originální albové verzi, protože na výběru Best Of potom vyšla taková jakoby přehraná verze a už to není úplně ono, ale tohle je ta verze originální a my si ji dáme tady v New Wave. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

A teď si po Man Without Hats dáme kousek, který se taky hodí k tomu, že se nám tady trochu ochladí, a to jsou Graucony a Celtic Dých, tedy něco jako chlad nebo zima se rozlézá. Musím říct, že ta písnička se k tomu krásně hodí. Opravdu vám z ní trochu naskočí husí kůže. Potom Anne Clark a Heaven a taky Soft Cell a Memorabilia tady v New Wave.

kapely Softcell Non-Stop Ecstatic Dancing. První se jmenovala Non-Stop Ecstatic Cabaret a třetí už se potom jmenovala jinak, ne v tom stylu Non-Stop něco, ale třetí deska, ta už se jmenovala The Art of Falling Apart. My si dáme další muziku tady v New Wave, budou tady Duran Duran a Friends of Mine. Mimochodem tenhle týden, nebo respektive tuto neděli, to bylo 44 let, toto letí, to je hrozný, od vydání slavné desky Rio od Duran Duran. My se ale podíváme na jejich první album z roku 1981, tedy Duran Duran, a dáme si skladbu Friends of Mine. No a jako první jsou tu Joy Division a jejich Disorder.

Krásná věc, kterou jsem tady v New Wave hodně dlouho nehrál, od typických představitelů takové té Dark Wave a temného synthpopu Clan of Cymox, tak to byla skladba EQ Ways. No a my si dáme další muziku tady v New Wave. Čeká vás opět výlet mezi novější hudbu, která se inspiruje i v New Wave a začátcích takové té New Romantic a podobné éry 80. let. To jsou Paywales a Parfume. No a jako první takový hodně bizarní kousek, i v Sovětském svaze bylo něco, co se dá označit jako nová vlna, byť tedy těch skupin bylo celkem málo a skladeb nebylo taky mnoho, ale byli tam a my si dáme tuhle synťákovou věc, která má taky hodně vtipný refrén, jmenuje se Rži kot, tedy červená kočka, a je to Vladimír Presňakov. Tak si užijte i takovouhle hodně bizarní a zajímavou skladbu tady v New Wave.

to byly Biowaves a Perfume. New Wave končí. Ale ještě jeden kousek na závěr pro vás mám. Loučí se jako pevný do exportu mikrofonu za týden opět na sešenou. Doufám, že vás dnešní trochu temnější New Wave bavila. Dali jsme si nějaké specialitky, které tady dlouho nezněly. Na závěr tahle krásná věc. Feels Like Us. To jsou New Order.

0: the party with real ass.
1: They

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind to musikalische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
8: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
9: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
8: All famous.
9: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
10: I like Michael Jackson.
9: Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
11: And is she hot? This is Madonna.
9: Whitney Houston.
12: Michael Jackson is the man of the 80s.
9: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
13: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co nejzajímavějšího se událo v dubnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
14: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single story.

0: Je začátek dubna 1986 a v srdci Manhattanu na West 54th Street se naposledy zhasínají světla v prostoru, který byl od 20. let synonymem kultury, setkávání se a později nejlepších mejdanů na světě. Ale dřív, než stiskneme vypínač, vrátíme se zpátky do jara roku 1977. Kde Steve Rubell a Ian Schrager, dva mladí muži z Brooklynu, pronajali tento prostor postavený jako operní dům a poté využívaný stanicí CBS jako Studio
1: 54. And some people said we're crazy because we're on 8th Avenue 54 when the West Side was not then.
0: Za 6 týdnů a zhruba 400 tisíc dolarů od tichého partnera.
2: 400,000. I remember that.
3: No, it was more because we owed him money.
2: How much?
3: Yeah, probably another 350,000, 400,000. Yeah, it was close to 700,000.
0: A plus tedy dalších cirka 300 tisíc dali prostor do pucu.
4: It wasn't possible to get a liquor license in that period of time, so we thought we would go up and get a series of one-day catering permits. And so we called our company the Broadway Catering Club.
0: Zachovali divadelní lana, kladky i mosty a přidali špičkovou zvukotechniku, světla a přístroje pro divadelní efekty. 26. dubna 1977 otevřeli Steve s Ianem nový klub Studio 54 a udělali z něj během jediné noci nejslavnější diskotéku světa.
5: It was really beyond crazy.
6: I remember getting past the doorman and there was a carpeted, looked like almost a runway, and it was mirrored.
0: Vstup byl uměním samo o sobě. Vyhazovač Mark Benecky stál před těmi černými dveřmi jako Petr třímající klíče od nebeské brány a rozhodoval, kdo projde a kdo ne. A to úplně bez logiky, což byl přesně ten záměr.
6: I just remember hearing the music and I threw my coat.
7: The coat check was so out of control. I just started giving people tickets. We were hanging coats, your pre-coat. Then we were just throwing coats on the floor. Like hundreds of people must have lost their coats that night. It was total pandemonium.
0: Pozvání na otevíračku dostali největší hvězdy té doby. Andy Warhol, Liza Minnelli, Cher, Bianca s Mickem Jaggerem, Freddie Mercury, Kevin Klein.
6: It was carefree. It was hot, it was sexy.
8: Something happened from that first night opening party. The message was sent out. It was like, boom, this was the spot.
0: Od té doby tam chodili slavní herci, hudebníci, módní ikony, politici i úplně obyčejní smrtelníci na chvíli zapomenout, bavit se, užívat života a nasávat onu elektrizující božskou atmosféru. Alkohol a drogy nevyjímaje. Sex byl nepřehlédnutelnou součástí scénografie. Studio 54 nebylo jen nočním klubem, byl to stav mysli.
4: We had this massive hit. It was like a dream for us.
0: Studio 54 bylo tak populární, že i některé hvězdy musely platit za vstup a obyčejní lidé ti přicházeli ve stále šílenějších kostýmech a party ohozech, aby měli vůbec šanci dostat se dovnitř.
6: Mick Jagger, Keith Richards of course would get in, but some of the other Rolling Stones actually had to pay.

0: z 0 na 100. Tak se dá shrnout prudký úspěch studia 54 a jak strmý byl vzestup, stejně strmý byl i pád. Steve Rubell se v roce 1977 novinářům pochlubil, že Studio 54 vydělává víc než mafie, s dovětkem, že si nechávají druhý největší díl peněz po samotném kokainu. Finanční úřady to vzali jako pozvánku a 14. prosince 1978 vtrhla do klubu policie a federální agenti.
1: Close to 24 IRS agents raided the Chic Disco this morning, armed with a warrant to search and seize any and all records relating to the club's finances.
0: Ve zdech, v pytlech na odpadky, všude byla hotovost, která zaplnila nákladák, ale agenti ovšem našli i sníh.
2: We got ready to fight the government.
3: There are incidentally 37 lawyers working on behalf of Schrager and Rubell.
0: Rubell a Schrager byli obviněni z rozsáhlých daňových úniků, v 80. odsouzeni na 3,5 roku vězení, které jim ale soudce nakonec krátil na 20 měsíců. A ještě v témže roce Studio 54 prodali Markovi Fleischmanovi. Jenže svět se mezi tím změnil. Ameriku sužovala hluboká ekonomická recese, disco zemřelo, AIDS začalo vrhat stín na celou éru nespoutané svobody a New York se topil ve vlně kriminality.
4: And you think about what Studio 54 and what disco life looked like to somebody working in the Midwest who now lost their job and is never coming back. You know, you blame it on all these people.
2: People, you know, were pissed off. We upset the status quo.
0: Studio 54 pod Fleischmanem fungovalo jako nostalgická kopie sebe sama. Název byl stejný, ale magie vyprchala spolu s Rubellovou nespoutanou kreativitou. V 84. to Fleischman vzdal a prodal dál. Noví majitelé zkoušeli různé koncepty, ale žádný zázrak se nestal. 1. dubna 1986 tak přichází definitivní konec ikonické newyorské diskotéky Studio 54, která na konci 70. let přepsala pravidla zábavy a na pár let přesvědčila celý svět, že ráj existuje a má adresu na West 54th Street.
5: It was like an adult amusement park. They had a real sense of what people wanted, you know, adults wanted.
6: They invited the people that everyone else wanted to be in a room with.
7: I like the atmosphere of Studio 54. I've been to a lot of discotheques and I don't like them. It's just exciting, honestly. It's one of my favorite people because he's genuine and for real. It's where you come when you want to escape. It's really escapism.

0: V létě 1985, v době, kdy Janet Jackson nahrávala ve studiu Flytime v Minneapolis své třetí album Control, šla z hotelu s kamarádkou na taneční trénink a po cestě je zastavila skupina starších mužů. Jak to sama Janet popsala, byli emocionálně agresivní a zatraceně sexplicitní, ale ona se jim postavila. A z toho pocitu sebeobrany se zrodil námět na dvě písně. What have you done for me lately? A především Nasty. Druhý single z alba Control, Nasty, vychází 4. dubna 1986 a choreografii klipu pod taktovkou režisérky Mary Lambert navrhla jistá Paula Abdul, která se v něm mimochodem i objevuje a brzy díky téhle spolupráci nastartuje vlastní kariéru. Producenti Jimmy Jam s Terry Lewisem dali Nasty ostré synťákové riffy a heavy drum machine groove. Hard funk, který pro pop není v této době zrovna obvyklý.
1: When people ask about the sound for Nasty, this is the keyboard that did the sound.
0: Terry mluví o digitálním klávesovém sampleru Ensoniq Mirage.
1: And you basically click the floppy disk in, and then you have the sound. Every project we did, we would usually try to get like a brand new keyboard and it would then change the creativity.
0: Single vystoupá na třetí místo hlavní americké hitparády, na první příčku R&B žebříčku a Janet získá s Nasty cenu American Music Award. Kritici po letech označí skladbu za jeden z vůbec prvních příkladů New Jack Swingu, tedy té kombinace R&B, funku a hiphopových beatů, která bude dominovat přelomu 80. a 90. let. Nasty je trefou do černého. Janet v něm dává najevo, že je pořád ta hodná holka, ale je taky připravená někomu nakopat zadek. Ne nadarmo bude jejím signature songem. Rok 1986 a 1987 bude zkrátka patřit té nové suverénní Janet, která se konečně vymanila z rodinného stínu. No, my first name ain't baby, it's Janet, Miss Jackson if you're nasty. A tahle replika se stane ikonickým sloganem popkultury a zároveň přezdívkou pro Janet. Oh gosh, Miss Jackson is nasty.

0: Now, 2 years, we're scribbling in that notebook.
1: It's
0: always bad, and now it's just the same thing over and over again.
2: Je 27. dubna 1986 a po 7 týdnech králování se stupuje z vrcholu žebříčku bestsellerů The New York Times Nezdolný muž. Žádný politik, žádný olympionik, jen chlapík s amnézií a řadou falešných pasů. Jason Bourne.
0: I do remember something good all the time.
2: Robert Ludlum vydal druhý román s postavou agenta Jasona Bourna, tedy Bournův mýtus, a rozjel tak cestu ke knižní špionážní trilogii. Ale není to pokračování v obvyklém slova smyslu. Je to eskalace. Příběh se vrací k Jasonovi několik let po událostech identity a tentokrát mu někdo ukradl jméno. Existuje totiž falešný Bourne. Zabiják, který se za něj vydává a rozehrává mezinárodní krizi, která přinutí pravého Jasona vrátit se do hry.
0: Jason Bourne happened. You got the files. Then let's cut the crap.
2: Zapomeňte na Gretkova a krytí staré CIA operace v Moskvě z filmové verze z roku 2004. Ludlumův román je úplně jiná hra. Studená válka, čínský vůdce jménem Sheng, zákulisní intriky na ose Washington-Peking a komplexní politicko-špionážní thriller, který nemá s akčním hollywoodským blockbusterem Bourneův mýtus vůbec nic společného. Fanoušci i kritici to budou shrnovat lakonicky. Film si vzal název, postavu, obecnou premisu a tím to hasne.
0: It's over. We're the last two. If it's over, then why are they still after me?
2: Kritici oceňují Bournův mýtus pro složitost zápletky, rytmus, napětí i Ludlumův talent vrstvit lži na lži tak, aby si čtenář nikdy nebyl úplně jistý, kdo kope za koho. Bournův mýtus navázal na úspěch agenta bez minulosti a i třetí titul Bournovo ultimátum bude v roce 1990 královat žebříčku bestsellerů. Svět se nicméně i po smrti Ludluma bude hemžit agenty se jménem Jason Bourne, protože štafetu přeberou jiní autoři. Nicméně nikdo nedosáhne takové komplexnosti, jakou ve své tvorbě představoval Robert Ludlum.
0: This is not a drill, soldier. We're clear on that. This is a live project. Here it goes.
3: Single story.

0: It's so low for me. It's so low for me.
1: Z hamburské líhně Peppermint Jam Records vylétává 1. dubna 1996 debutové EP, které Dance Floor nezapomene. Boris Dlugoš,
2: It's just Boris.
1: Syn jazzového trombonisty a jeden z budoucích klíčových německých house producentů se spolčil s další vycházející hvězdou.
3: Hey guys, my name is Musji. I'm a music producer based in Hanover, Germany.
1: Do studia přivedl vokalistku Inayu Day, která přišla původně naspívat jen demo, ale chemie v kabině zafungovala natolik, že výsledkem byl totální nářez. Keep Pushin' se vyšplhá na 2. místo amerického žebříčku Billboard Hot Dance Club Songs a s Inayu Day udělá pevné jméno houseové scény. Mimochodem Musti se právě rozbíhá, za pár let přijde Horny a Inayu Day bude opět u

0: Where is Pancake's house?
1: What?
0: We stop at Pancake's house.
1: What are you, nuts? We have pancakes for breakfast. Oh, come on, man. Okay, here's an idea. We can stop outside of Brainerd and I know a place there we can get laid. What do you think?
0: I'm fucking hungry now, you know.
1: Yeah, Jesus. I'm saying we can stop, get pancakes, and then we'll get laid, all right?
2: Na Ameriku se snáší sněhová pokrývka. Je 5. dubna 1996 a do kin vstupuje nový snímek bratrů Joela a Ethana Coenových. První titulek hovoří jasně. Tato událost se skutečně stala. A vy jí uvěříte. Fargo.
3: Doesn't make any sense.
4: Okay.
3: See, the thing is, my wife, she's wealthy. Her dad, he's real well off. Now, I'm in a bit of trouble.
4: What kind of trouble are you in, Jerry?
3: Well, that's I'm not gonna get into.
2: Based on true story je záměrná mystifikace. Žádný konkrétní případ přesně neodpovídá ději filmu. Coeni jen chtěli, aby diváci přijali onu absurditu postav se smrtelnou vážností a tahle drzůstka bude fungovat dokonale.
3: See, I just need the money. Now her dad, he's real well off.
4: So why don't you just ask him for the money?
0: Your fucking wife, you know.
4: Or your fucking wife, Jerry.
2: V zasněžené Minnesotě potkáváme Jerryho Lundegarda, zadluženého prodejce aut se skvělým nápadem. Najme dva kriminálníky, aby unesli jeho ženu a výkupné pak vytáhne z bohatého tchána. Plán by možná fungoval, kdyby Jerry nebyl Jerry. William H. Macy hraje muže, který se i přes třeskutou zimu pomalu topí ve vlastním potu.
3: See, these are personal matters.
4: Personal matters?
3: Yeah, personal matters that needn't,
4: Okay, Jerry, you're tasking us to perform this mission, but you won't... Oh, fuck it, let's take a look at that Sierra.
2: Steve Buscemi jako nervózní ukecaný Carl Showalter a Peter Stormare jako jeho chladně děsivý parťák Gear. Duo, od kterého zkrátka nemůžete odtrhnout oči a které vám připraví dokonalý chaos v podobě série impulzivních vražd. A pak přijde ona.
5: Hi, hello.
6: Thought you might need a little warm-up.
5: Thanks a bunch. So what's the deal now? Gary says triple homicide?
6: Yeah, looks pretty bad. Two of them are over here.
2: Těhotná policejní náčelnice Marge Gunderson. Frances McDormand v roli, která jí přinese prvního Oscara, vypadá jako milá teta z předměstí. Mluví tím specifickým minnesotským přízvukem, přehnaně zdvořilá, nekonfliktní, takřka nevýrazná. A přesto jí neunikne absolutně nic. Frances McDormand se do role ponořila metodicky. Konzultovala s reálnými policistkami, nosila těhotenský fatsuit celé natáčení a výsledek je skvěle autentický, že na chvíli zapomenete, že sledujete film.
5: And I tell you what, from his footprint, he looks like a big fella.
6: You see something down there, Chief?
5: No, I just think I'm gonna barf.
6: You okay, Margie?
5: Yeah, I'm fine. It's just morning sickness. Well, that passed.
6: Yeah?
2: Natáčení probíhalo v Minnesotě a severní Dakotě za skutečné festovní zimy a paradoxně v některých dnech museli filmaři s ní dovážet, protože se oteplilo. V 7milionovém rozpočtu nebyl ani dolar navíc, ale do filmu se dostalo všechno, aby vzniklo mistrovské dílo.
5: Okay. I want you to tell me what these fellas look like. Well, the little guy, he was kind of funny looking.
7: In what way?
5: I don't know, just funny looking.
7: Can you be any more specific?
5: He wasn't circumcised.
7: Was he funny looking apart from that?
5: Yeah.
2: Na festivalu v Cannes 96 Joel Coen převezme cenu za nejlepší režii. Fargo získá ze 7 nominací 2 Oscary pro hlavní herečku a za scénář. Celkově snímek nazbírá 87 ocenění a desítky dalších nominací na prestižních událostech. Kritici jsou zkrátka unešení a diváci v kinech souhlasí, protože Fargo vydělá celosvětově přes 50 milionů.
5: What about the other fella? He was a little older. You know, he looked like the Marlboro man.
7: Oh, yeah?
5: Yeah. But maybe I'm saying that, you know, because he smoked a lot of Marlboros.
7: Aha.
5: You know, like a subconscious type of thing.
7: Oh yeah, that can happen.
2: Fargo, kombinující černou komedii, krimi, studii lidské chamtivosti a bizarní figurky, se stane jedním z definujících filmů nezávislé scény 90. a nového moderního true crime. Inspiruje vlnu podobných krimi a o téměř 20 let později splodí stejnojmenný seriál, který si z atmosféry a motivů originálu udělá vlastní vesmír.
6: And I says, what kind of action? He says, woman action. What do I look like? And I says, well, what do I look like? I don't arrange that kind of thing. And he says, but I'm going crazy out there at the lake. And I says, yeah, but this ain't that kind of place.
2: William H. Macy a Steve Buscemi přestanou být jen charakterní vedlejšáci. Frances McDormand se stane jednou z nejrespektovanějších hereček své generace a bratři Coenové se z festivalových miláčků promění v plnohodnotné autory, kteří umí spojit art s mainstreamem. Fargo přináší ten nevyslovitelný pocit, že tohle je něco výjimečného. Je to klenot.
6: He says, oh, so I get it. So you think I'm some kind of jerk for asking, only you don't use the word jerk.
8: I understand.
6: Then he calls me a jerk, says last guy thought he's a jerk, is dead now. Yeah, he says, yeah, that guy's dead, and I don't mean of old age. And then he says, geez, I'm going crazy out there at the lake.

0: Je 22. dubna 1996 a George Michael právě vypouští do světa druhý single z alba Older s názvem Fast Love. Na první poslech působí jako sebevědomá oslava nezávazného sexu s funky saxofonem a neodolatelným groovem. Původně měl single ale úplně jiný tvar, pomalou latino bossanova základnu, vzdušnou a jemnou. Pak nastoupil koproducent John Douglas a z lyrické studie osamělosti udělal taneční záležitost. Ještě že tak, jinak by celé album byl jeden ploužák. Co tedy z původní verze zbylo? Georgeův vokál, saxofon Andyho Hamiltona. Basový hook Douglas 2 týdny obcházel, než přišel na to, jak ho hladce přišít ke zbytku skladby. A na poslední chvíli George přidal ještě interpolaci Forget Me Nots, Patrice Russian z roku 82.
1: A whole immersive kind of idea of sex and music.
2: Yes.
0: Funky banger Fast Love, který je zároveň melancholickou výpovědí o nezávazném sexu, osamění a post-AIDS éře, se stane 7. a za jeho života poslední britskou jedničkou. 3 týdny na vrcholu official charts a top 10 v americkém billboardu. Videoklip od dua Vaughan Arnell a Antea Benton je futuristická VR fantazie, kde si George ovládá

0: Pasivní agrese ve vysokém rozlišení. George nedávno dořešil soudní tahanici se Sony Music a usmál se po svém. Tak tedy George Michael a Fast Love.
1: We wanted to make sure it was something pretty iconic, really.

Dámy a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: During the night, you'll have sunsets, sunrises, fog machines, snow machines, wind machines. There'll be a tornado about 1:30 at night to get the people.
1: Every night at 1:30, there's going to be a tornado.
0: Right, tonight at 1:30, there'll be a tornado.
1: Where do you take shelter around here?
0: Oh, we hide upstairs in the balcony.
1: Christy Fair, Channel 11 Action News at Studio 54.
2: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání? Sledovat, jak je čerpá váš soused. Zdroje vysychají, protože vaše konkurence nespala a o peníze si požádala. A teď ta špatná zpráva. EU už nebude dojná kráva. Dotace končí. Takže máte dvě možnosti. Buď nás kontaktujete teď hned na dotacegratis.cz, nebo si digitalizaci firmy a nákup strojů zaplatíte z vlastní kapsy. Jiná volba už není. Dotacegratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
3: Cože?
4: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
5: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin.
5: Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem.

Tak kamarádi, hezký ráno. Máme úterý a dneska slaví svátek Pankrácové, tak všem Pankrácům přejeme všecko nej. A zítra dokonce bude Servác a pak asi Bonifác. Tak začneme tím, co si hrozně přejete. A to jsou Depeche Mode. Samozřejmě jejich klasika, jejich první alba a tady je single, který se jmenuje See You. Tak doufám, že i my se někdy See You, že se uvidíme na nějaký krásný akci Color Music Radio, třeba v Lucerna baru. Něco vymyslíme. Tak jo, ještě jednou hezký ráno. Tady je Romeo.

neděli slavil narozeniny právě Dave Gahan. Tak Davide, přeju ti i já všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, pořád hodně energie a doufám, že se zase někdy brzy uvidíme v Česku, třeba v Praze, na koncertě. Vy to máte rádi v Edenu. A když jsme u koncertů, tak moje klasika. 24. června, Duran Duran. A tady je jejich skvělý single Hungry Like the Wolf. Jsem hladový jako vlk. Tak hezký ráno a taky hezký odpoledne.

Taky bych si něco dal k jídlu. Ale úplně nemusím. Dám si nějakou lehkou snídaní, až dovysílám. Tak to byly Duran Duran, Hungry Like the Wolf. A tady jsou Simple Minds, Don't You Forget About Me. A dneska kolem 7:30 budeme soutěžit o 0,5 litr Rádia Color. Takže mi zavoláte a já vám dám jednoduchou otázku. A když na ní budete vidět odpověď, tak vyhrajete 0,5 litr. Tak pojď.

Tak to byly Simple Minds na Color Music Radio. A teď splním další vaše krásné přání. Včera jste mi napsali, abych zahrál Spandau Ballet a jejich mega hit True. A protože jsem pravdivý kluk, tak si dáme True. Tak si to užijte.

Je to pravda. Je to true. Tak to byly Spandau Ballet. A teď si dáme první single kapely Talk Talk. Protože ten single se jmenuje Talk Talk. Takže dvakrát Talk Talk. Moc se mi to líbilo. Na to jsem si taky občas na lízách trsnul. Ne, je to skvělý. Tak hezký ráno a hezký odpoledne.

0: And she was. And she was. Talking Heads. Dneska hraje Color. Hned od rána pěkný hity. Pěkný flákoty. Tak, jak jsem říkal, dnes si zasoutěžíme o půl litr s krásným logem Color Music Rádia. Takže kdo chce dostat ode mě jednu otázku a mít možnost ten půl litr získat, tak mi zavolejte na číslo, teď si ho zapište, 603 54 00 51. Tak jo, čekám na vás. Kdo se dovolá jako první, tak půjde do éteru. A půl litr je výborný. A protože Češi pijou docela hodně piva, jo, už mi někdo volá. Tak moment, momento. Haló?
1: Tady Adam, dobré ráno.
0: Adame, zdravím, dobrý ráno, jak se máš?
1: No, v pohodě, teďka jedu do školy, právě mám se tady nalazený na takovým malým FMku. Aha. A říkám si, hele, já jsem takový váš fanoušek, no. Takže jestli by se to podařilo vyhrát, tak by to byla paráda.
0: To by byla paráda, držím ti palce samozřejmě. A odkud voláš?
1: Volám teďka z Tuřan, já mám nalazený brněnský FMko 994.
0: Takže kousek od Brna, jo?
1: Mhm.
0: Tak super, tak dám ti jednoduchou otázku, jo? Kolik piv vypije průměrný Čech za rok?
1: Průměrný Čech za rok?
0: Typni si.
1: No, tak já jsem někdy četl, to je myslím okolo 120 litrů, ne, nebo 110.
0: Seš blízko, ale je to víc.
1: Je to víc, tak řekněme 140.
0: Já ti to řeknu přesně. 188 no. Litrů piva.
1: Ježiši, no tak to bych neřekl teda, že to bude tolik.
0: To je síla, co?
1: To teda no, jako viděl jsem, že to bude vysoký, ale právě ne až tolik, tak to jsi nachytal tady.
0: A ty piješ pivo?
1: Občas jo.
0: Tak to jo, tak ti půl litr dám.
1: Hm? Tak děkuju.
0: Protože nebylo to aspoň pod stovku, no.
1: Aspoň je tak, ale jsem rád, že se to aspoň takhle podařilo.
0: Já taky. A jak často posloucháš Color?
1: Hele, prakticky každý den. Jo, já se to tady pustím vlastně cestou do školy, ze školy, když někam jedu.
0: Uh-huh.
1: Jako naprosto parádní pořady teda.
0: Tak to máme radost, to nás těší. Ty jo, teď je krásný ticho, asi dojetí, co?
1: Ne, ne, ne, co z toho

0: takovej, nechce tady právě hulákat přes ten autobus, takže...
1: Jasně, jasně. No tak jo, tak ještě na tenhle ten telefon mi prosím tebe napiš potom adresu, jo?
0: Takže mám ti napsat do SMSky, jo?
1: Normálně do SMSky a my ti pošleme půl litr.
0: Dobře, díky.
1: Tak ahoj. Jo, měj se krásně, ahoj. No tak vidíte, prostě i tak se dá vyhrát půl litr, když to člověk neví úplně přesně, ale stejně. Prostě bylo to 120, pak 145, takže to uznáme, ale jenom vám chci říct, že Polák vypije 99 litrů piva za rok, Rakušan 101, takže Češi jsou v tom určitě asi nejlepší, i když prostě tak to je, no. Tak si dáme jednu flákotu, milou, další, a to jsou Tears for Fears. Každý hovado by tady chtělo řídit svět. Everybody wants to rule the world. Tak vám přeju krásný ráno a krásný odpoledne. Kdyby se někdo ptal, proč vám přeju odpoledne, protože v sobotu se tato hodina bude reprízovat. Tak i krásný sobotní odpoledne. Welcome to your life. Speciálně písnička pro Donalda Trumpa. Je našeho Babiše? No, našeho. Slovenskýho Babiše. A taky slovenskýho Fica. Prostě pro všechny jelita, který si myslej, že je jednoduchý řídit svět. Ale prdím na politiku. S tím jsou největší nervy.

tak to byly Tears for Fears a tady jsou Cure, Friday I'm in Love. Těším se na pátek, protože budeme mít takový večerní mejdánek. Ano, Color si to jde užít. Celý náš tým jde do krásný hospody Vltava.

Tak to byly Cure, Friday, I'm in love. A teď si dáme něco na uklidnění, protože i ráno v autě se občas musí jezdit klidně, jo? A poslouchat rádio taky klidně. Tady jsou Human League a jejich krásný single Human. Tak jo, tak vám ještě jednou přeju krásný ráno a krásný sobotní odpoledne. A na to si zvykněte. Ne, že mi to bude někdo vyčítat, že jsem popřál sobotní odpoledne ráno. Prostě tak to je. Repríza úterního vysílání Romeo Show bude i v sobotu odpoledne.

I'm only human. Tak to byl Human League. A teď si dáme něco, co by vám mohlo udělat taky radost. A třeba vás to zvedne z postele. Tady jsou Thompson Twins a jejich mega flákota Doctor Doctor. Jinak nečekejte ode mě ráno nějaký zprávy z internetu, z televize. Jsou tam samý srajdy. Tak to radši vůbec nikomu neříkat. A pokud jedete v autě, tak teď doporučuju Volume Ride. Je to podsta všem dobrým doktorům.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Co dáme si, nebo co?

Kuračky a kuráci, pokud mě posloucháte premiéře v neděli 10. května, tak je to přesně týden a den od té doby, co uplynulo 100 let od chvíle, kdy poprvé zahrál Hurvínek divadýlko, no a proto tady je skladba, ve které je nasemplován Southpaw Healthy Drug.

zpívat v této partičce Southpaw, jste slyšeli nikoho jiného než Jirku Buriana, kterého znáte určitě jako kapitána Demo. Teď se budeme věnovat ještě jinému člověku. Jin, producentka, zpěvačka, raperka, mi poslala 3 písničky a já jsem z nich vybral 2, které dneska pustím. První z nich se jmenuje Only a Moment a pochází z jejího nového alba Be Free.

Only Moment a mě to pomohlo přes takový ostý můstek se dostat ještě k jednomu albu, které má čas v názvu, jmenuje se to Na minutku a je to v té souvislosti, že Shizzl, rapper, bude teďka křtít své nové album, ovšem toto je z toho jeho předchozího, které se právě jmenuje Na minutku. No ale ten křest toho dalšího, tak ten se uskuteční 16. května v Praze v kampusu Hybernská, takže kdybyste chtěli, tak tam zaskočte a možná se tam potkáme. Tady máme tu písničku, teda z toho alba ještě předtím, která se jmenuje Jako co, a hostuje tam Hazard.

zdravím všechny maminky. Dneska máme Mezinárodní den matek. No a fakt radím chlapíkům, aby nebyli moc plachí, protože potom se ty ženský maminkama dost těžko stanou. Teď tu mám věcičku, ve které je popěvek, který mi připomíná právě tu, co teďka dohrála, a to sice bude o věcičku Move Your Bumpa. Už se nám pěkně rozjíždí. No a na svědomí má George Morel a spolu s ním taky Carlton Carter na klávesky. No a ohlas. Má určitě i hlas toho Russellmana. Takže Russellman, ten bude slyšet

Delta. Okay, David Morales and the Backyard Club. In a ghetto. Tentokrát je v remixu od Projectu One. No a tohle je pro změnu drum and bassovej remixík. Yes.

0: A teď přijde Šizl. Ano, dneska po druhé, ovšem tentokrát bude o skladbu z jeho nové desky Nedokončená, kterou pokřtí právě v kampusu Hybernská už tuto sobotu 16. května. Název Nedokončená má proto, že na ní začal pracovat spolu s Fifou, ale bohužel došlo k té tragické události a Fifa nás opustil, tak potom tedy ji dokončil s Aximou Shoots That Rack. A vy máte možnost si poslechnout živé provedení tohoto alba, a to spolu s dalšími vystupujícími. Například tam bude Astral One, MC Pro Vás a další. A teďka už přichází ta skladba. Je tady Filip Karlík, a.k.a. Fifa, Vincenc Novotný, a.k.a. Vincest a samozřejmě taky Zdeněk Bělohradský, a.k.a.
1: Žizo a moje paberta.

Celá deska je tedy na světě a jak jste mohli slyšet v textu té skladby Paberta, která právě dozněla, tak pokud dorazíte na živák, bude to pro Šizla podsta. No tak ho poctěte a doražte už tuto sobotu 16. května od 19 hodin do kampusu Hybernská, který se nachází na adrese Hybernská 4 na Praze 1. A co se týče tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina, je to už vše. Takže se s váma loučím, koračky a koráci, pište mi do e-mailové schránky djminidrak@seznam.cz a nebo mě co by DJ Minidraka můžete šmírovat na Instagramu či na Facebooku. Žijte blaze, čau čau.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
6: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
7: Mixdown.

0: Breakdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou. Mixdown.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

My Fire, tak to bylo Dan Hartman. Startuje další ohutkářství, tentokrát datem 16. května 2026 a od Mixpultu a mikrofonu vás u poslechu vítá Jakub Melín. S muzikou 70. a 80. let budeme pokračovat následující hodinky tady na Color Music Radio a doufám, že vás to bude bavit. Tenhle týden je to ze záznamu, protože aktuálně běhám s čelovkou někde po lese, konkrétně kousek od Louňovic u Blaníka na tradiční vlajkové. Takže jsem pro vás loutkářství na dnešek připravil ze záznamu. Nicméně věřím, že se budete bavit tak, protože jsem teď pro vás připravil spoustu zajímavé muziky 70. a 80. všech možných žánrů a tak si to doufám užijete. Deacon Blue a Reagan Kid už za chvilku stejně jako Bananama a Robert Dennis Waiting a na začátek Erasure a Ola Moore, taky velký hit 80. let. Tak si užívejte sobotní večer, který je zejména na Moravě propršený, v Čechách snad méně, a to doufám je z toho důvodu, že v Čechách budu běhat po tom lese, tak doufám, že moc nezmoknu. Ale počasí jdu teď poslední týden takové hodně aprílové, byť už je květen, samé neustálé ochlazování a oteplování a přeháňky, bouřky, deště a tak. Ale tak i to patří k jaru. Přece jenom není to ještě to léto, kde v něho víc stále hezky. A také je dobře zaprší, protože už máme v krajině opravdu velké sucho. Tolik tak na začátek. Ještě jednou mám přeju příjemný poslech. A tady už jsou Erasure, potom Deacon Blue a Bananama. Vahutkářství na Color Music Radio.

dělají a The Glamorous Life, tak to byla vlastně tuším kytaristka od Prince z téhle doprovodné skupiny. On jí potom udělal vlastně několik úspěšných songů, to bylo skladba Glamorous Life a potom Love Bizarre, ale už se na ní také trochu zapomnělo, tak jsme si ji připomněli tady vahutkářství. Dáme se další muziku, vahutkářství vás čekají Bee Gees a Tragedy, taky Helen Oates a Kiss On My List, nebo třeba i Baccara a ohromný hit Yes Sir I Can Boogie. To byl největší hit téhleté španělské dvojice, pak ještě přišla skladba Sorry I'm a Lady, ale to už nebyl tak velký hit, no a pak už se na ně celkem zapomnělo. Nicméně tohleto je velice povedná, velice dobře napsaná skladba. A jako první jsou tady Chili a Simply Love Song, vahutkářství na Color Music Radio.

Yes, Shark and Boogie. No, občas to zahraju na začátek je Lucerně, když tam pouští nějaké pásmo 70. Stává se na tuto věc. Mnozí dostancují, mnohdy i mladé holky, které ani náhodou nemůžou tu písničku pamatovat, ale je to prostě takové hezké, melodické, zpěvné. A tak jsme si tu věc dali i tady v Lahutkářství. Posloucháte Cover Music Radio a my si dáme další muziku. Bude tady ABBA. The Winner Takes It All. Taky moc hezká věc, stejně jako s Triviou a Then I Kissed Her. No jako první Antonio Venditti a Buona Domenica, to je italská věc z 80. let, která se ve své době hrála třeba i na Pardon Dry a podobně, ale dneska už je taky celkem zapomnutá a v českém metru se nehraje. Tak si ji dáme tady v Lahutkářství na Cover Music Radio.

Kisner, to je trio, francouzská kapela, která v 80. letech vydala skvělou desku Summer in the Night. A kromě titulní skladby, která byla velice povedená, tak se tam objevila i tahleta cover verze hitu ze 60. let. A nebo tam ještě byla taky velice povedená věc z trio Mania. Vy posloucháte Aloutkářství, dáme se další muziku a před 9. vás čeká ještě Redbox a Lean on Me a taky Erste Allgemeine Verunsicherung, neboli EAV, rakouská kapela a jejich vynikající věc Afrika, která je, řekněme, taková trochu politicky nekorektní, tak doufám, že na nás od posluchačů, kteří rozumí německy, nepřijde nějaká ta stížnost na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, že tady jako šíříme nějaké narrativy o menšinách a rasové předsudky a tak podobně. No, v 80. letech to ještě bylo možné, tam si EAV udělali srandu a dokonce tam zazní i slovo negr. No, opravdu jo. Tak teď už určitě někdo píše tu stížnost, tak si ji napište, ale užijte si tuhletu skladbu Lahutkářství. Nejdřív ale Redbox a Lean on Me a pak až ta skandální věc od EAV.

Deska Špital Fatal, kterou jsem si kdysi přivezl z Mnichova na vinilu, tak to byly EAV a jejich Afrika na Core Music Radio. Tam byla ještě další vynikající věc, Alpenrap, tu jsme si tady určitě taky už hráli. A i další pěkné věci, ale jako Afrika, ta stála za to a musím říct, že minimálně ten verš s tím negrem by dneska určitě neprošel. Posloucháte Loutkářství na Core Music Radio, hrajeme si hudbu 70. a 80. let a pokračujeme nadále i po 9. hodině večerní. Loutkářství datem 16. května a dáme si teď takovou trochu možná jako provokativní věc, protože poslední dny máme celkem zimu, přišli zmrzlíci, jak se říká, a krán dokonce i mrzlo. Ale za chviličku už je tady léto a tak vás čeká určitě i nějaká ta zmrzlina. No a takovou hymnou zmrzlinářů je Pupo a Gelato Chocolato. Italská věc z 80. let, tak si dáme tady na Core Music Radio. A když se pustíme dále, tak si dáme i Erose Ramazzottiho a Terra Promessa. A jako první tady bude Dan Harrow a To Meet Me. Jeden z těch vlastně prvních singlů a hitů toho projektu z Itálie v letech 80. Tak si užijte tyhle skladby v autkářství na Core Music Radio.

ohromný hit v Itálii, kde se tohle skupa hraje a prostě je to jedna z těch topových věcí 80. let. Teda Promesa a Eros Ramazzotti v Loutkářství na Core Music Radio. Ku podivu u nás se Teda Promesa nehraje vůbec. Od Erosy se hrají ty novější věci z 90. let celkem často, ale právě tahle ta velká hitovka úplně našim rádiím uniká. No, my jsme si dali tady Loutkářství na Core Music Radio a dáme se další muziku 70. a 80. let. Budou tady The B-52s a Song for the Future Generation, taky Indians in Moscow, to je celkem vzácná kapela, která se nehraje takřka vůbec, a jejich skladba Naughty Miranda. A jako první OMD a Telegraph, věc z desky Desert Shapes z roku 1983. Tak i nadále, příjemný poslech Loutkářství s muzikou 70. a 80. let vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Pelín.

Španělská kapela Mecano a jejich Barcoveny a skrz z jejich tuším druhé desky, ano, to byla druhá deska v roce 82, která vyšla tehdy a ze které pochází tohle skladba. No a Mecano taky u nás nejsou absolutně hraní, protože to je kapela španělská, oni zpívají španělsky a přijde mi, že prostě v dnešní době u nás, alespoň tady v rádiové sféře, prostě cokoliv není zpívané anglicky nebo česky, tak je out. Francouzština, němčina, španělština, prostě cokoliv. Je to škoda, protože tohle jsou zrovna velice podané věci a právě Mecano měli spoustu pěkných hitů v 80. letech. My se ale hudkářství dáme další muziku. Talk Talk a Such a Shame, to je klasika 80. let, taky bronzký beat Why, nebo Strange Advance a She Controls Me. Jako první ale Brian Ferry a jeho kapela Roxy Music a skladba Slave to Love. Taky velká klasika.

to byl Brodský beat a Why, já jste už zaspal pod zvuk. Nicméně pokračujeme ve hudkářství na Core Music Radio. Posloucháte muziku 70. a 80. let a dáme si další hudební kousky. Bude tady kapela Strange Advance a She Controls Me, potom si dáme Personal Calm a jejich Strictly Confidential a podíváme se i do Polska, protože i v Polsku v 80. letech vznikla zajímavá muzika, která stojí za to. A to je kapela Kapitán Nemo a Elektronická civilizace. To je velice pověrný synthpop 80. let, který se doufám tady v hudkářství užijete. Jinak připomínám, že tenhle týden je to ze záznamu, protože běhám aktuálně v lese někde na Vašimsku, konkrétně kousek od Louňovic pod Blaníkem na taneční hře Vajková. A tak je hudkářství přetočené. Ale nebojte se, zase se brzy dočkáte i živého vysílání. Teď vás ale doufám potěší Strange Advance, potom tady Prisoner Cone a taky Kapitán Nemo, tady v hudkářství.

All Through the Night, Cyndi Lauper. Věc její první desky She So Unusual, a tam těch hitů bylo opravdu spousta. A tohleto je jedna z těch moc hezkých věcí z té desky. Posloucháte Lahoutkářství s muzikou 70. a 80. let, který vás i nadále provází Jakub Melín. A dáme se další muziku, bude tady Sandra In the Heat of the Night, taky Peter Kent a Stop and Go. No a jako první Susan Fassbender a Twilight Café, to je taky moje oblíbená věc, kterou tady v Lahoutkářství relativně často hraju. Přitom se takřka vůbec nehraje, což je velká škoda, protože je to opravdu povedený kousek let 80. Tak si ho užijte, tady v Lahoutkářství, a já vám nahle přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

Mendicant a taky celkem velký hit Stop and Go, byť samozřejmě It's a Real Good Feeling, tak to byl větší hit ve své době. Ale Peter Kent měl tehdy těch úspěchů víc a taky se dneska těch skladeb od něj nehraje tolik. Posloucháte Lahutkářství s muzikou 70. a 80. na Core Music Radio a dáme si Pet Shop Boys, That's My Impression, taky tady budou The Catch a 25 Years a zahrajeme si skladbu od The Motors a jejich Airport. To je vlastně skladba, ze které se potom inspirovali B-movie a udělali vynikající věc Nowhere Girl, kde si vlastně vzali kousek té melodie, ale je to úplně originální jiná skladba, není to žádný cover. A obě ty skladby mám rád, jak The Motors, která je o něco starší, to je tuším rok 1979 nebo 1980, tak potom Nowhere Girl, to je moje srdcovka, to je z roku 82. My si ale dáme právě The Motors. No a na začátek trocha diska v rytmu Star Treku, protože tady jsou Universal Robot Band a jejich Disco Track.

Poslouchal hudkářství minulý týden, doposlouchal ho až ke konci, tak jsem hrál právě Nowhere Girl od B-Movie, což je skladba, která se trochu inspirovala touhle skladbou Airport od The Motors, taky nádherná věc. Ale my jsme se dali právě touhle skladbu z konce let 70. konkrétně roku 79. Dáme si další muziku. Opět se podíváme na nějaké to disco. My jsme tady měli před chvíličkou Universal Robot Band a Disco Track, tak jsem tady vybral další podobný klenot diska konce 70. let, kdy se prostě do diska dával úplně všechno. No a někoho napadlo, že by do diska mohl nasázet i klasiky vážné hudby a trošku to jako rozpohybovat v tom stylu. A tak vznikla věc od Royal Philharmonic Orchestra Hooked on Classics. A tuším, že toho bylo dokonce několik dílů, tohle to je snad, myslím, že ten part one, oni pak ještě byli další. A je to taková zajímavá věc, tak si ji užijte tady na Color Music Radio a hudkářství. Nejprve, ale The Twins a Man of Destiny, to je věc z jejich desky z roku 1983, Wild Romance.

Stevie Nicks, Stand Back, to je jedna z těch jejich solových věcí. Ona měla potom více kousků podobných a povedených v 80. letech. Jinak samozřejmě původně Stevie Nicks je zpěvačka kapely Fleetwood Mac, která byla velice úspěšná, zejména v 70. letech, ale potom i v letech 80. Třeba nádherná věc Little Lies, to je jedna z mých hodně oblíbených věcí. Tak. No, nicméně vy posloucháte Lahutkářství, dáme si další muziku z 70. a 80. let. Koukneme se teď do německé nové vlny, nebo ne tak úplně, protože si dáme východoněmeckou záležitost, to jsou City a Unter der Haut. Taky tady mám pro vás Christine Jacqueline a Fudevu a jako první jsou tu Aha a jejich ohromný hit z desky Hunting High and Low, Take on Me, tak si ho užijte.

Fude Vů na Kor Music Radio posloucháte Lahutkářství v sobotu s datem 16. května 2026 a my si hrajeme muziku 70. a 80. let. No a dáme si další muziku, bude tady Steve Harvey and Cockney Rebel a Make Me Smile. Zase zabrousíme po týdnu takové té rokovější muziky. Já jsem tady minulé Lahutkářství pouštěl dost takových kousků, protože já většinou sahám hlavně do popu a synthpopu, italodiska a tak podobně, ale občas se vyplatí sáhnout i do toho trochu rokovějšího kalíšku, kde jsou taky krásné věci a jich tam spousta. No a tohle je jedna z nich ze 70. let. Taky si dáme skladbu Behind Blue Eyes, to jsou The Who. To jsou taky 70, spíš ten začátek 70. A tuhle tu věc potom někdy okolo roku 2000-2005 tuším, tak nějak to bylo. Prostě někdy po miléniu předělala kapela Limp Bizkit a slavila s ní jako hodně velké úspěchy, ale já teda musím říct, že ten cover mi se jako nikdy nelíbil. Já nevím proč. A nikdy by to jako úplně nesedělo, zatímco ten originál je krásný. To je moc hezká věc, kterou si dáme tady v Lahutkářství. A jako první jsou tu Electric Light Orchestra nebo ELO a Turn to Stone. Věc z jejich desky Out of the Blue. My jsme se hráli minulý týden, tuším, něco z Discovery a nebo z Time. A ten týden předtím z Discovery, už teďka nevím, protože poslední dva týdny v Lahutkářství jsem tady pouštěl věci z desek Discovery a z Time. To je rok 79, respektive 81. No a tohle je rok 1976. Turn to Stone a ELO tady v Lahutkářství.

The Arrows a IOU, a tak to je skladba, která dohrává tady valutkářství na Color Music Radio. Posloucháte i nadále sobotní večer plný hudby 70. a 80. let. Máme 16. května 2026 a pokračujeme s hudební prezentací dnešního večera. Dneska je to bohužel přetočené, protože běhám po lese. Nejsem v Lucerně, ale běhám poctivě po lese na jedné takové speciální akci. Pokud jste posluchači lahutkářství dlouhé roky, tak to víte, že vždycky v sobotu v květnu a pak v sobotu v září prostě se účastním už roky téhleté celkem fajn akce, kde se prostě běhá po lese, kradou se vlajky a je to celkem taková zábava, ale jako fakt je to náročné, protože za prvé se to hraje fakt jako non-stop, to znamená začíná se v sobotu v 10 dopoledne a končí se v neděli 10 dopoledne, hraje se i v noci. No a pokud jako jste hodně aktivní v té hře a nespíte v noci, tak klidně nachodíte a naběháte třeba i 60 a více kilometrů. Dokonce tuším, že rekord jednoho účastníka akce je nějakých 84 kilometrů jako za těch 24 hodin, takže fakt jako se dáte do těla. Ale stojí to za to, je to fajn a proto tam taky jezdím už dlouhé roky, vlastně účastním se téhle akce asi 14 let. No, už jsem trochu zestárnul od té doby, co jsem to byl poprvé. Nicméně, proto je lahutkářství dneska přetočené, tak doufám, že vás to baví i tak. A příští týden se opět uslyšíme alespoň chvilku i naživo, byť hraju v Lucerně na Music Baru, ale něco odvysíláme. No a potom v červnu už to zase bude naživo častěji. Teď ale další muzika, Yellow Magic Orchestra a Firecracker, taky Arabesque a Don't Kiss a Crocodile, nebo Bernie Paul a jeho Lady Dynamite. Teď ale na začátek Tina Turner, její nádherná věc, Private Dancer. Tu mám taky moc rád, doufám, že i vy a že vás potěší. Posílat i nikomu se nebudu radši. Tak si užijte.

Lady Dynamite a Bernie Paul v loutkářství na Core Music Radio. Posloucháte 70. a 80. Dáme si další kousky a dotkneme se i československé sféry, protože tady budeme mít Mirku Brezovskou a její skoro Mona Lisa. To je taková velice zajímavá, trošku rockovější věc 80. let, která taky je hrozně vzácná, špatně se schání, třeba na YouTube to vůbec neexistuje. Ale je to velice povedená skladba a je škoda, že nemá větší publicitu a přesně toho by za mě prostě měly hrát ty různý všechny impulzy a blaníky a tak, jo, to je jako stejně jako třeba Oceán, jo, a tak jako Šalom. To jsou prostě fakt dobré a povedené československé věci, stejně jako třeba mě napadají alba Miraž Birky s kapelou Limit, jo, Chlapec ulice, Juderý chalan a tak, prostě z toho se nehraje nic. Jo, to je, a je to hrozná škoda, přitom jako furt někdo říká něco o československé hudbě a hrajeme hezky česky a tak, ale kdyby hráli fakt hezky česky, tak nehraju Michala Davida, ale hraju právě třeba Mirku Brezovskou. No, to je takový můj postesk, nicméně dáme si skoro Mona Lisa už za chvilku, taky tady budou Sky Thieves a Dying in Vain a jako první jsou tu Eight Wonder a I'm Not Scared, taky kapela, která sbírala velké úspěchy v druhé polovině 80. let a tohle to byl vlastně jeden z jejich největších hitů, ale pak ještě měli, tuším, Cross My Heart, to byl takový velký hit. Teď ale I'm Not Scared, tady v loutkářství na Core Music Radio.

Die Ärzte a zu spät, to je taky moje oblíbená věc z německé nové vlny. Slyšeli jste ji tady v Lahutkářství na Core Music Radio a my se pomaličku blížíme k... No, k čemu? K konci, k půlnoci. Tak tady pro vás mám ještě jeden kousek na úplný závěr, abychom si zahráli tak něco pomalejšího. Maxáče a dlouhé skladby si užijete se, až se bude vysílat živě. Nicméně, doufám, že vás Lahutkářství dneska bavilo. Připomínám, že jsme tady vysílali i Tavodisco speciál na konci dubna a ten je online na Mixcloudu, kde se můžete poslechnout, takže pokud jste neslyšeli nebo jste neslyšeli v prvé tak kompletní záznam najdete právě na Mixcloudu. No a teď už závěr, já se s vámi loučím a budu se těšit opět na slyšenou na Core Music Radio, případně i v týdnu v dalších pořadech, které tady pro vás mám, tedy New Wave a Old School. To znamená v úterý od 19 hodin v premiéře a v sobotu repríze od 14, to je New Wave. No a Old School si naladíte ve středu od 14 hodin a v repríze potom v pátek v 6 ráno třeba cestou do školy, do práce a nebo hlavně teda pro Pražáky při stání v těch nekonečných kolonách, které nám tady vytvořili jistí politici. Teď už ale dobrou noc a na závěr si dneska dáme Falka a jeho Džiny. To je věc, kterou jsem tady už jen taky docela dlouho nehrál. Tak si ji užijte a jako vám od Mixpultu a mikrofonu přeje dobrou noc.

bullshit. You know what I'm saying? Apollo 440, the beat nuts.